2024, to je rok tejto spolupráce, si Zabilka, Moxindel X a Katka Knechtová v Rádiu Slovensko. Ideme na obed? Dobrú chuť vám želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Pekný útorok z Rádiom Slovensko.

0: Počúvate večerné vysielanie Rádia Slovensko. Slovenská strela bol legendárny rýchlik, ktorý spájal Prahu a Bratislavu. Nebol to však klasický vlak s rušňom a vozňami, ale samostatný motorový vozeň. V Tatra múzeu v Kopřivnici si môžete pozrieť zrekonštruovaný vozeň slovenskej strely, jeden z dvoch, ktoré jazdili. A prečo o tom hovoríme? Okrem toho, že dopravná história môže byť prázdninový typ, slovenská strela má narodeniny. Pravidelná premávka sa začala v lete v roku 1936, teda pred 90 rokmi. Luboš Kasala sa rozprával s Petrom Štepánkom, ktorý vysvetlil, ako v slovenskej strele fungoval catering.
1: Áno, je to tak. Na jednej strane je malá kuchyňka, na druhej strane je prípravná. V kuchynce kuchař pripravoval nejaká malá jedla. Vlastne bylo to vždycky ráno, večer, takže obědy tady nebyly potřeba. Podávalo se tady víno, podávali se chlazené nápoje, podávalo se pivo, studená jídla, nářezy, párky a podobné věci.
2: Zariadenie pre prípravu a pre výdaj nápojov a stravy je uprostred vozňa slovenskej strely. Je to naozaj veľmi úzky priestor, veľmi maličký priestor. Ak by sme to poslucháčom pripomenuli, možno je to ešte menšie než bežné vecko vo vozni. Čo všetko tam mal kuchár a takisto aj čašník k dispozícii? Nejaký sporák, chladničku, čo tam bolo?
1: V kuchyňce je samozrejme boiler s teplou vodou, elektrický vařič a elektrická konvice. Samozrejme veci na krájení, spousta přihrádek, poliček a na protější straně je velký dřez, ve kterém se bylo nádobí, opět i na teplou vodu, a odkapové prostory, kde se to nádobí sušilo. Ledničky, protože byly především pro nápoje, byly v přípravně, kde zase byl velký pult, mnoho skříněk, ve kterých se uchovávaly méně trvanlivé potraviny, sklo, stříbro, nápoje, které nemusely být chlazeny, a v lednicích potom nápoje. Chladničky, dvě, které se ale chladily přírodním ledem, protože samozřejmě ta elektrická síť by to neutáhla. A to, co vlastně kuchař vytvořil v přípravně, vrchní číšník už si jenom dochystal a roznesl.
2: Na historickej fotografii vidíme dve postavy, kuchára a šašníka, to znamená, to bola celá posádka pre obsluhu cestujúcich?
1: Áno, máte pravdu, s jedným rozdílem. Ve skutečnosti podľa hodností tady nebyl kuchař, ale vrchní kuchař, a číšník, ale vrchní číšník. Což v podstate i svedčilo o dôležitosti, ktorou civil tomuto vlaku spojícímu Bratislavu s Prahou prikládala.
2: My sedíme teraz za stolíkom, je tu elegantná šálka, tanierik pod šálkou, je tu väčší tanierik, je tu aj lyžička. Poslucháči môžu počuť, že krásne to zvoní. To znamená, že je to úplný rozdiel v tom, v čom dostávame dnes možno nejaké rýchle nápoje vo vozňoch a tak ďalej. V čom sa servírovali jedlá a nápoje v slovenskej strele?
1: Byl tady ten známý porcelán s tým logem Wagonly. Nápoje se servírovaly v krásném, velmi tenkém křišťálu. Buď to bylo na, řekněme, tvrdý alkohol, na víno. Speciálně pro Československo existoval vzor pivní sklenice, protože samozřejmě třetinková sklenice by se u nás neujala, takže civil měl zvláštní vzor, takzvaný Čekoslovak. A samozřejmě číšník, který vám ty věci donesl, vám je nedonesl, tu kávu, ta nebyla v šálku přímo. Ta se nalévala ze stříbrné konvičky, kterou měl samozřejmě na stříbrném tásku, protože to byl takzvaný silver service dnešním termínem. Ve slovenské strele standardně je jenom malý stolek pod okny. Pokud jste si objednal nějaké občerstvení, tak vlastně vrchní číšník donesl a nainstaloval velký přenosný stolek, který by vám normálně překážel. A pak samozřejmě servíroval to, co jste si objednal, tedy budeme-li mluvit o té kávě, prostě na stříbrném tásku donesl šálky z počálky a pak ze stříbrné konvice naléval kávu a z druhé stříbrné konvičky podle chuti vám vlastně dolil smetanu a cukr v cukřenci.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Kristína Spáčová odkrýva vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Slovenská strela bol legendárny rýchlik, ktorý spájal Prahu a Bratislavu cez Brno. Nebol to však klasický vlak s rušňom a vozňami, ale samostatný motorový vozeň. V Tatra múzeu v Kopřivnici si môžete pozrieť zrekonštruovaný vozeň slovenskej strely, jeden z dvoch, ktoré jazdili. A prečo o tom hovoríme? Okrem toho, že dopravná história môže byť prázdninový typ, slovenská strela má narodeniny. Pravidelná premávka sa začala v lete v roku 1936, teda pred 90 rokmi. Ľuboš Kasala sa rozprával s Petrom Štepánkom, ktorý ukazoval, ako v slovenskej strele fungoval catering.
1: Áno, je to tak. Na jednej strane je malá kuchyňka, na druhej strane je prípravná. V kuchyňce kuchař pripravoval nejaká malá jedla. Vlastne bylo to vždycky ráno, večer, takže obědy tady nebyly potřeba. Podávalo se tady víno, podávali se chlazené nápoje, podávalo se pivo, studená jídla, nářezy, párky a podobné věci.
2: Zariadenie pre prípravu a pre výdaj nápojov a stravy je uprostred vozňa slovenskej strely. Je to naozaj veľmi úzky priestor, veľmi maličký priestor. Ak by sme to poslucháčom pripomenuli, možno je to ešte menšie než bežné vecko vo vozni. Čo všetko tam mal kuchár a takisto aj čašník k dispozícii? Nejaký sporák, chladničku, čo tam bolo?
1: V kuchyňce je samozrejme bojler s teplou vodou, elektrický vařič a elektrická konvice. Samozrejme veci na krájení, spousta přihrádek, poliček a na protější strane je veľký dřez, ve ktorém sa bylo nádobí, opäť i na teplou vodu. A odkapové prostory, kde se to nádobí sušilo. Ledničky, protože byly především pro nápoje, byly v přípravně, kde zase byl velký pult, mnoho skříněk, ve kterých se uchovávaly méně trvanlivé potraviny, sklo, stříbro, nápoje, které nemusely být chlazeny. A v lednicích potom nápoje. Chladničky, dvě, které se ale chladily přírodním ledem, protože samozřejmě ta elektrická síť by to neutáhla. A to, co vlastně kuchař vytvořil v přípravně, vrchní číšník už si jenom dochystal a roznesl.
2: Na historické fotografii vidíme dve postavy, kuchára a šašníka, to znamená, to bola celá posádka pre obsluhu cestujúcich?
1: Áno, máte pravdu, s jedným rozdílem. Ve skutečnosti podľa hodností tady nebyl kuchař, ale vrchní kuchař a číšník, ale vrchní číšník. Což v podstate i svedčilo o dôležitosti, ktorou civil tomuto vlaku spojícímu Bratislavu s Prahou prikládala.
2: My sedíme teraz za stolíkom, je tu elegantná šálka, tanierik pod šálkou, je tu väčší tanierik, je tu aj lyžička. Poslucháči môžu počuť, že krásne to zvoní. To znamená, že je to úplný rozdiel v tom, v čom dostávame dnes možno nejaké rýchle nápoje vo vozňoch a tak ďalej. V čom sa servírovali jedlá a nápoje v slovenskej strele?
1: Byl tady ten známý porcelán s tým logem Vagoli. Nápoje se servírovali v krásném, velmi tenkém křišťálu. Buď to bylo na, řekněme, tvrdý alkohol, na víno. Speciálně pro Československo existoval vzor pivní sklenice, protože samozřejmě třetinková sklenice by se u nás neujala, takže civil měl zvláštní vzor, takzvaný Čekoslovak. A samozřejmě číšník, který vám ty věci donesl, vám je nedonesl, tu kávu, ta nebyla v šálku přímo. Ta se nalévala ze stříbrné konvičky, kterou měl samozřejmě na stříbrném tácku, protože to byl takzvaný silver service dnešním termínem. Ve slovenské strele standardně je jenom malý stolek pod okny. Pokud jste si objednal nějaké občerstvení, tak vlastně vrchní číšník donesl a nainstaloval velký přenosný stolek, který by vám normálně překážel. A pak samozřejmě servíroval to, co jste si objednal, tedy budeme-li mluvit o té kávě, prostě na stříbrném tácku donesl šálky z počálky a pak ze stříbrné konvice naléval kávu a z druhé stříbrné konvičky podle chuti vám vlastně dolil smetanu a cukr v cukřence.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v nedeli po 17. hodine.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.